0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A

pak dál, jak ubíhal čas. Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k ničemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu.

0: Bye.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
0: Bye.
1: Ať už z nich nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Bye. Až se vydáš naposled.

0: trial.
1: A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si. A teď tu jsem a stojím tu.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš
0: Trial.
1: Jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám,
0: Trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.
2: Když tě našel noční hlídač, byl by to jen příběh bláznivýho kluka, nebejt to, že

0: ze žalářních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp.
1: Trial. Křivě šláp.

0: trial.
1: Vrátí titulky zborcený, ať pro léta ztracený.
0: Trial.
1: Nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš naposled.

0: Když si vzpomenu,
1: Trial.
0: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
1: Trial.
0: Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.
1: Trial.
0: Když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby od čerta k ďáblu se potýkám.

0: Čau. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, trial. To nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných trial. Maringotkách. Se slzou na rýčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Vyskočil si vrátka. Bratřičku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Was Jesus to a child?
0: Trial.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak
0: trial.
2: Měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by sem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší

Kapsičku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátil. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej. A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.

0: milence.
1: Trial.
0: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zavřel si vrátka. Bratříčku, neclikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat,

mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

Na svět do krajiny děl, kde je všetko zmeněné. Každou mnou stíbí.

0: trial.
1: Snad uvěří
0: trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak
0: trial.
1: Kolik dnů.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Try.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně...
1: Try.

0: stýská, stýská.
1: Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj.
1: Trial.
2: Někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často

0: svou lásku
1: tím
0: řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít. Jsem...
2: Bratříčku,
1: Trial.
2: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
2: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Wow.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Tí milence, matky dál vychovávaj.
0: Trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej, asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší kluk.

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Wow.
0: Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

jak ubíhal čas. Já cestu zvolil si po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas. A žiju svůj sen, co směl jsem žít.

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Trial.
0: Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát!

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: style. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial,
1: vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

divákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.